Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

hitparády. Novinka číslo 1. Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Licky Lee. Novinka číslo 2. Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády. Higher, Lance Savali.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyplazujte, co je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Hardwell, Chris Jones, Young Again. 6 hodin 51 minut. Dobré ráno. Přátelé, tak otázka na tělo. To je otázka na vás. Na posluchače, ranní posluchače, který teď ještě před 7 hodinou ladí 107 FM. Zajímalo by mě, jestli jsem jediný, který dneska po cestě do práce otočil knoflíkem v autě na topení. A poprvé za několik týdnů to zvednul na nějakých 20 stupňů. Fakt jsem si normálně dneska musel zapnout v autě trochu topení. Protože teploměr v autě mě tady ukazoval nějakých 15 stupňů. Já to odečítám vždycky tak minus 2, protože to neměří úplně přesně. Tak chci to zkontrolovat s tím aktuálním počasím, který ukazuje teďka v centru města Brna. Ano, 14 stupňů. Chladný ráno. Velmi chladný. No, velmi chladný. Co budeme říkat, až bude minus 20, jo? Ale každopádně dneska ráno poprvé jsem po dlouhé době otočil kolečkem na teploměru, nebo na topení v autě a zvedl jsem teplotu na nějakých 20 stupňů Celsia, protože venku chladno. Ale je to příjemný chladno. Pojďme na muziku, startujeme 6.53, Scooter No Rewind. Keep on going, no rewind. I got it on my mind. Rád bude Mike Candice. A taky Urban Cookie Collective. Schválně nám dejte vědět, kdo po cestě si taky trošku přihřál přes naši apku. Pokud ji máte nainstalovanou, věřím tomu, že ano, tak nám dejte vědět, jestli jsem byl sám, anebo jste se zařadili i mezi ty, kteří si dneska topili po ránu. Jdem to odstartovat, za chvilku budeme gratulovat, mrkneme taky na kalendárko, co zajímavého se dneska událo. Buďte s námi a mějte krásnou středu. Free Radio. Free Radio.

0: Petro. Jackson je Rafaela Cara. 11 minut po 7. A jdeme gratulovat. Klárky dneska slaví, tak všechno nejlepší. Kdo zná nějakou Kláru, popřejte. Posíláme pozdravy. 39 600 nositelek tohoto jména najdeme celkem v republice. V Brně 1561. Klárkám jen to nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Free Radia.
0: A jdeme mrknout na kalendárko, co zajímavého přináší dnešní den. 12. srpen. Koukneme například do roku 1881. Pražské národní divadlo bylo 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. Roku 1908 v tento den Henry Ford zkonstruoval první auto z řady modelu T. V roce 1969 v AZNP Mladá Boleslav vypukl požár, který během 4 dní způsobil přímou škodu cirka 320 milionů korun československých na technologiích, dílech, materiálech a tak dále. Ještě mrkneme do roku 1978. To byl otevřen první úsek linky A pražského metra ze stanice Davidská na náměstí Míru. A roku 1981 společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. Roku 2002 byl vyhlášen stav ohrožení v jižních Čechách. Tam začala jedna z největších povodní v českých zemích. Na rozky slaví poproková zpěvačka Gabriela Aldhaba, Eva Farna, a nebo finský hokejový brankář Sasuhovi. Gratulujem. Skútr před námi, za chvilku Pitbull, Mairi, bude tu taky Mirami a Urban Cookie Kolektiv.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: za námi je Urban Cookie Collective, Key to Secret, 7.29. Čas na zprávy. Katka přichází, aby nám prozradila, co je nového. Za chvilku mrkneme na silnice, jak to vypadá s dopravou a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítejte. Ústavní soud v Brně dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum ukazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do Spojených států a u dalších 2 se o vydání jedná. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na včerejším zasedání výkonného výboru fotbalové asociace České republiky vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodem byla mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Rážíme na silnici omrknout aktuální dopravní situace, jak to vypadá. Pozor si dávejte. Lesnická křižovatka, Zemědělská. Tady narazilo osobní auto do semaforu, na místě je částečně blokovaný jeden jízdní pruh. Další komplikace, Dolnopolní ulice, došlo tady k dopravní nehodě cyklisty. Na místě jsou záchranáři velmi opatrně. V Brně mezi ulicemi Botanická a Sokolská probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřena, tak na to dávejte pozor. Jinak hustota provozu aktuálně, no nejvíce nás asi trápí dálnice D1, tady máme docela dlouhou kolonu někde od 82. kilometru, tak opatrně, a na D2 tady máme od exitu 3 Charlice taky nahlášenou kolonu. Tak šťastnou cestou a kdyby cokoliv, ozvěte se buď přes naši apku, anebo přes telefon.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak bylo 6:30, když jsem jel do práce a naměřil jsem nějakých 13-14 stupňů Celsia. Aktuálně už teď v Brně v centru měříme 16 stupňů. Odpolední maxima 26 až 29.

novinku. Přátelé, ve vozovně dopravního podniku města Brna v brněnské Slatině začala v těchto dnech výstavba dvoupatrové trolejbusové haly. Modernizace vozovny za 1,1 miliardy korun se tak posunula z fáze demolic a přípravných prací k samotné stavbě a do poloviny roku 2028 modernizace navýší kapacitu vozovny, zlepší zázemí pro údržbu autobusů a trolejbusů. Trolejbusovou halu bude tvořit celkem, pozor, 2350 dílů a stavba bude připomínat skládání lega, neboť ji budou postavovat nebo stavět z prefabrikovaných konstrukcí. To je docela zajímavý. Takže to poroste před očima, uvidíte. Nosních sloupů tam bude asi 130. Tak máme se na co těšit. Podle projektové dokumentace a i 3D grafiky do vypadání.

0: komunikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na stetl.cz.

0: Kem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
6: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Free Radio 107 FM.

0: Doka Smirko, Fragma 755, nádherně nám to vychází. Přátelé, pojďme se podívat, kam se dá vyrazit.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
0: Další nadupaná muzika, nejnovější Kaskáda Utopia. Rád bude taky Dapsa Nelly Furtado nebo Erotic Help Me Dr. Dick. Roman Koloděj s vámi na 107 FM opět až do 11. A za chvilku mrkneme opět do Brna.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Just in case, 8:04, aktuální čas, přátelé, jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou, koukneme i na počasí.
1: Víme, kde to houstne, doprava Free Radio.
0: Komplikace na dálnici, D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak před Brnem, přátelé, kolona kamionů v pravém pruhu od 182. kilometru. Tak ať to dobrzdíte a nestane se nějaká další komplikace, pojďme se podívat i do samotného centra města Brna. Bauerová, Poříčí, Křížová, na Nových Sadech postojíte koliště, vidím Bratislavská v celku dlouhé kolony kolem Moravského náměstí, taky postojíte. Už se nám ta ranní špička objevuje v rudých barvách, řekl bych. Tak asi je možná poznat, že v té druhé polovině prázdnin už se spoustu lidí vrátilo z dovolených a tak dále a už nastal takový ten klasický provoz, tak buďte velmi opatrní. Vidím, v Dolnopolní ulici probíhá došetřování dopravní nehody. Spadl z kola cyklista. Na místě jsou policisté a taky záchranáři. Ještě se podíváme na Lesnickou, křižovatka Zemědělská. Tady narazilo osobní auto do semaforu, na místě jsou policisté. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv, zavolejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 17 stupňů aktuálně venku, odpoledne 26 až 29. Zítra ve čtvrtek se opět vrátí tropy, 28 až 31 stupňů. A vidím, pátek, sobota, neděle, to nám budou hezky zatápět. V pátek teploty mezi 30 až 33 stupni Celsia, sobota 32 až 34 stupňů.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: bude stát za to. Přátelé, brněnští astronomové se na středeční částečné zatmění slunce nebudou dívat ze střechy hvězdárny, ale vyrazí za ním do vzduchu. Pozorovat ho chtějí z koše horkovzdušného balónu, který vystoupá nad Brno a okolí. Společně se zkušeným pilotem Janem Gruberem odstartují v 18 hodin a 45 minut a jejich pozorování bude možné sledovat také v přímém přenosu. Takže si sebou vezmou techniku, která bude zatmění, částečné zatmění, na které se činá i v mém okolí. Dokonce jsem se setkal, kamarádi říkali, no my dneska jedeme na hády mrknout na zatmění. Tak všichni se na to chystají a kdo by chtěl a má třeba špatný výhled ze svého bydliště, tak bude to dostupné online, samozřejmě pohledejte na hvězdárně. Dneska velký úkaz někdy kolem po 20. hodině večerní. Máme se na co těšit. Kaskáda Utopia za chvilku, Aaron Čupa, hrát bude Dimitri Vegas a taky Erotic.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Jo, Erotik, Help Me Dr. Dick, rok 1996, vzpomínková muzika na Free Radio, 8 hodin, 29 minut. Čas mrknout se, co je nového, zprávy připravuje Katka, za chvilku doprava a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Radio.
2: Přeji hezkou středu. Výběrové řízení na zhotovitelé další etapy protipovodňových opatření v Brně by mohlo začít v září. Etapa Trnitá zahrnuje proměnu nábřeží Svratky i Svitavy. Jde o víc než 3-kilometrový úsek. Lidé se mohou ve čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Maďarský parlament včera zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediným kandidátem a zvolen byl hlasy vládní strany TISA. Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži 5. na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která včera skončila 7. Znakař Jančíka postoupil na trati 200 metrů do dnešního finále 3. časem.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou, kde máme problémy. Stále Lesnická, pozor na to. Zemědělská, Lesnická, narazilo tady auto do semaforu, na místě by měli být policisté. Dolnopolní, tady se došetřuje nehoda cyklisty. No a ještě se jdeme podívat, jak vypadá provoz aktuálně na dálnici D1. Očekávejte kolonu od 182. kilometru od Kývalky a D2 taky. Exit 3 Chrlice, tady taky postojíte. Chviličku zdržení očekávejte od Rohlenky, kdo jede směrem na Holubice, tak tady opatrně, máme tady zdržení asi 3 minutky. A koukám se ještě v centru města Brna, hustý provoz. Aktuálně počítejte s kolonou na ulici Gajdošova, taky kolem Mendlova náměstí, Bauerova, Poříčí, Vídeňská a tak dále. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Meteorologové pro dnešek hlásí teploty mezi 26 až 29 stupni. Aktuálně venku slunečno a teploty v centru kolem 18.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Bolero, Geoda Silva na Free Radio, 8 hodin 38,5 minuty. Pojďme mrknout, na co doporučujeme vyrazit do kina, respektive na co doporučuje vyrazit do kina Janča Houbová. Free Radio,
1: novinky v kinech. Romantická komedie Americký sen. V Amián tráví Jeremy dny za pultem videopučovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen. Právě teď kinek.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.

0: N. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Vlaka ŠR 8.55, jdem mrknout, kam vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit? Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud? Vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
0: Další porce muziky Hedegaard a Rush za chvilku. Hrát bude i Salvator Mancuso. A nebo Venga Boys Bum Bum Bum, rok 1999. K tomu čerstvé krimi zprávy. Za chvilku mrkneme za strážníky městské policie Brno, co řešili za zajímavé případy.
1: Free Radio 107.

0: my opět omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace v Brně a okolí. Přátelé, někdo nám tady přes naši apku zkoušel nahrát hlasovou zprávu do dopravního servisu, ale nahrál tam tuším tak vteřinku. Tak kdyby náhodou, zkuste to klidně znovu. Pojďme se podívat do centra města Brna, stále hustý provoz, no a k tomu ještě probíhá došetřování dopravní nehody na Dolnopolní v Husovicích. Tady opatrně, cyklista na místě, záchranáři a policisté, cyklista, který spadl z kola. Komplikace očekávejte, kdo jede od Bystrce směrem na Žabiny, tak v Komíně máme nahlášenou drobnou kolonu zdržení a myslím tak 3 minutky. Jinak koukám ještě stále Bauerová, Kněnická, Křížová, Poříčí, tady taky postojíte. Jak to vypadá na Jihlavské, tady máme nahlášenou kolonu od Kauflandu, kdo jede ve směru dolů, tak tady taky opatrně, no a dálnice D1 samozřejmě od 178. kilometru očekávejte kolonu kamionu v pravém pruhu. Šťastnou cestu, to je 182. od Kývalky, tady opatrně to dobrzdíte. D2 se nám mírně rozjela, už nesahá až k Olympii, ale řekl bych, je to teď na úrovni Avion Shopping Parku, tady máme drobnou kolonu tak na 2 minutky. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte, my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové? No, má být hezky. Teploty by měly vyšplhat dnes na 26 až 29 stupňů. Má být slunečno a takhle by mělo být až do neděle. Teploty budou stoupat, například v pátek teploty 30 až 33, sobota, neděle potom teploty kolem 35, 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Abrakadabra, Lady Gaga. 13 minutek po deváté, jdeme na krimi zprávy, na telefonu Jakub Ghanem, pojďme se podívat, co pro nás mají strážníci městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radia. Městská policie vždy směřovala velmi významnou část svých sil k hlavnímu nádraží, ale od druhé poloviny dubna naše hlídky prostranství před budovou a blízké okolí vůbec neopouštějí. Prakticky při každé obchůzce je zaměstná několik přestupků a tímto soustředěným úsilím přispívají k lepší atmosféře tohoto vytíženého místa. Za první čtvrt rok stále přítomnosti odhalili strážnice těžko uvěřitelné 2000 přestupků. Nejčastěji postihovali pití alkoholu na veřejnosti a přistiženým lidem láhve nebo krabice s alkoholem běžně odebírají. S opilostí totiž někdy souvisí i znečišťování ulic, obtěžování kolem jdoucích, žebrání a pouštění psů. To jsou další problémy, na které se tady hlídky intenzivně zaměřují. Za zmíněné období jen v samotné nádražní ulici uskutečnili strážníci téměř 4000 cílených kontrol. Toto číslo přitom nezahrnuje namátkové průchody a průjezdy našich hlídek ani trvalý kamerový dohled na nástupiště, chodníky či podchod. Není výjimkou, že se strážníci potýkají se stejnými lidmi i několikrát denně. Pro některé nemajetné totiž není pokuta ani správní řízení žádnou hrozbou a často to otevřeně přiznávají. Úřady jim prakticky nemají co vzít a cítí se tedy beztrestní. Výraznou pomocí býval institut zákazu pobytu, který dříve fungoval, ale zákonodárci ho bohužel před lety zrušili. Přispět k řešení by mohlo i pravidlo typu třikrát a dost, kdyby tři závažné přestupky automaticky znamenaly trestný čin, jako je tomu v některých jiných zemích. I bez těchto změn se ale budou hlídky městské policie dál snažit o to, aby byly frekventované brněnské přestupní uzly co nejpříjemnější pro všechny, kteří je potřebují využívat. Přeji pěkný den a pohodový poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Bum, bum, bum. Tak tohle byli Venga Boys, tady u nás na Free Radio 107 FM. Čerstvé zprávy už za 20 vteřin. Přijde Katka, prozradí, co je nového. Za chviličku doprava, počasí, no a budeme soutěžit. Čeká nás už za půl hoďky tajemný film.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou to zprávy, vítejte. Ústavní soud v Brně dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiříkovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplného budou moci lidé spatřit v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku. V Česku nastane maximum ukazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Pozorování bude zprostředkovávat řada veřejných hvězdáren. Americké úřady v úterý oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do Spojených států a u dalších 2 se o vydání jedná. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na včerejším zasedání výkonného výboru fotbalové asociace České republiky vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodem byla mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů nebo příliš časté změny v základní sestavě.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout aktuální dopravní situaci, jak to vypadá v Brně. Židenice, pozor. Svatoplukova ulice je to ve směru na Lesnou za křižovatkou s Bubeníčkovou. Tady jsou hasiči u požáru vozidla. Velmi opatrně a počítejte s komplikacemi v dopravě. Ještě se jdeme podívat na ulici Botanickou a Sokolskou. Tady jsou práce na komunikaci. Na Blanensku na průjezdu Vážany směrem na Boskovice tady nabouralo osobní auto do stromu. Na místě záchranáři a policie. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv zavolejte. Aktuálně vidím stále ještě kolony na dálnici D1, kdo jede aktuálně od Prahy na Brno, tak kousíček za Kývalkou, kolona kamionu v pravém pruhu a zase tu máme kolonu na D2 od Olympie, tak šťastnou cestu všem, kdyby něco, zavolejte nám, my to pošleme ostatním.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na 26 až 29 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme krásnou 20. Od zítřka zase oteplení 28 až 31, od pátku pak tropy 30 až 32, sobota, neděle až 34 stupňů.

0: uhodnout a zavolat si se správným názvem. Mám tu pro vás voucher v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně. Tajemný film startuje za pár minut. Prozradím první nápovědu. Těšte se a buďte s námi.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
6: Free Radio 107 FM.

0: Zrami Denzel, You Spin Me Round, 9.55, hezké dopo, na Free Radio 107 FM. S vámi Roman, ještě hoďku a tu hoďku strávíme velmi příjemně, protože budeme hledat tajemný film. Tak za chviličku prozradím první nápovědu, tímto odstartujeme, ty nápovědy budou celkem 4, tak jak to bývá ve zvyku. Pojďme se mrknout i na muziku. Kesha Origami. Repeat it, Martin Garrix. A hrát bude i 90. Tohle je rok 1994. Everything but a girl. No, mějte krásnou středu s datem 12. srpna. Svátek slaví Klárky. Všechno nejlepší. Posíláme pozdrav.
1: Free Radio 107 FM.

Side to Side, Ariana Grande. Velký pozdrav taky Mirečkovi, který nás poslouchá. Ahoj, Miri. 10:03 dopolední startuje Tajemný film. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přemístíme se do roku 1988. To je právě rok, kdy byl tento film natočen. Hledáme dnes československou krimi komedii. Právě ze zmiňovaného roku 1988. Takhle zní první nápověda. Další postupně, hezky, ať to nepřepálíme na start. Mrkneme taky na pár zajímavostí během natáčení a tak dále a tak dále. Od toho je tu Tajemný film. Není to jenom soutěž. Je to i o tom, aby jsme se něco zajímavého dozvěděli. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Za chvilku Šoutek Buja a teď přehled našich novinek. Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Lučenco.

Šoutek za námi na Free Radio a my jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Vzpomínka, ne, vzpomínka, ale nápověda číslo 2. Pojďme na to. Přátelé, mám tady pár informací, které jste možná o filmu nevěděli. Tenhle ten film se natáčel v centru Prahy v srpnu roku 1987. Na tento snímek jsme poprvé do českých kin mohli zajít 1. srpna roku 1988. Ještě jako bonus vám můžu říct, že tento film stál celkem 4,5 milionu československých korun a v roce premiéry vidělo film v kinech okolo 2 milionů diváků. Byl to trhák, neskutečný trhák. Byl to vůbec první žánr akčního filmu pro mladé publikum, který se u nás natočil. Psali ho na tělo přímo hlavním aktérům a scénář musel schvalovat nebo byl schvalován na vnitru, kde k němu měli ideologické výhrady. Říkali, že zpracování toho filmu nebo toho scénáře kazí mládež. Nicméně film se podařilo natočit a byl to trhák. Uvedl sám režisér tohoto snímku. To stačí. Dvě nápovědy jsou venku, třetí dáme za chviličku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tajemný film. Jdeme na nápovědu číslo 3. Tak, přátelé, nastražte uši. Scénář k tomuto filmu vzniknul už v roce 1985, ale natáčení se zpozdilo, protože hlavní představitel, který měl o tuhle roli velký zájem, tak absolvoval vojenskou službu v armádním uměleckém sboru Víta Nejedlého. Čekalo se na něj, až mu skončí vojna. Ještě vám můžu říct, že v tomto filmu se objevilo několik polských herců. Ano, ale tady jedna polská herečka, jeden polský herec, tuším. Ty byly nadabováni samozřejmě. Je to tam slyšet. V tom, teď, když si to uvědomím, tak je to tam slyšet. Co bych vám ještě mohl prozradit? V jedné scéně se objevil i herec známý jako Lukáš Langmajer. Hrál tady automechanika. A to už stačí. Stačí. Tak, 3 nápovědy jsou venku. Teď Justin Timberlake, Scooter a Everything But a Girl. Za chvilku čerstvé zprávy a po zprávách si dáme nápovědu poslední. Tady u nás na Freeradio 107 FM.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. sunnydayfest.cz.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
3: Pěkný den. Brněnská hvězdárna vyprodala za jediný den 12 000 ochranných brýlí na pozorování částečného zatmění slunce. Mimořádný zájem veřejnosti o astronomický úkaz překvapil hvězdárnu i dopravní infrastrukturu v okolí. Zatmění bude v Brně pozorovatelné dnes od 19.20. Aktuální suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Podle mykologů houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je jen občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. 73-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny 6 cyklistů, protože mu připadalo, že na silnici zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byli dopraveni do nemocnice ve vážném stavu. Do třetího dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká předloňského juniorského světového šampiona Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: Jdeme opět domrknout, jak to vypadá s dopravou, kde pak jsou problémy na D1 193. km ve směru na Vyškov, tady na Krajnici odstavený náklaďák opatrně. Ještě jdeme mrknout Svatoplukova ulice, je to ve směru na Lesnou za křižovatkou s Bubeníčkovou. Jsou tady hasiči u požáru vozidla. No a ještě koukám Botanická, Sokolská, práce na silnici, pozor na to. Na Blanensku na výjezdu z Raječka směrem na Rajec je Střebí, havarovala 2 osobní auta. Blokován je tady provoz. Jak to vypadá v centru města Brna? Stále husto na dálnici D2. Očekávejte i D1 od Prahy na Brno. Vidím někde na úrovni Popůvek. Je nahlášená kolona. Někdo nám volá. Tak, jdeme se podívat, zdali máme něco k dopravě. Dobrý den.
5: Čau, tady Ondřej.
4: Nazdar, Ondřej.
5: Máme... Prosím tě, Husovický tunel ve směru ze Židení je stažený do jednoho pruhu, jo?
4: Husovický tunel, vidím tady kolonu, aha.
5: Je to tak, je taková zatím menší, asi to teďka vzniká, protože tady teďka přede mnou zrovna dávají na zem kužely.
4: Tak předpokládám, tam budou něco opravovat, ale díky Ondřeji za aktuální informace. Měj se krásně, šťastnou cestu.
5: Jo,
4: ahoj.
5: Díky, čau.
4: Tak slyšeli jste sami, přátelé, v Husovickém tunelu uberte rychlost a šťastnou cestu všem.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
4: Pomaličku nám teplota stoupá v centru Brna. Měříme aktuálně 21. Odpoledne by měly teploměry ukázat 26 až 29.

0: film. Tajemný film.
1: Jsme na to, poslední nápověda všech nápověd. Dneska je to strašně jednoduchý, ten tajemný film. Já nebudu už nic říkat, já vám pustím písničku. Pozor. Chvilku si ho necháme hrát, jo?

0: víte co, už můžete volat 790 107 107. V jakým filmu se objevila tahleta úžasná píseň Dávej ber? Tak, kdo pak nám to prozradí? Dobrý den, kdo se dovolal?
1: Ahoj, Martin u telefonu.
0: Marťas, nazdárek. Dneska je jednoduchý, že?
1: Jednoduchý. Stačilo slyšet teďka kousek té hudby.
0: Kousek. Tak je, pojď nám prozradit teda, co jsme to hledali dneska za tajemný film. Co to podle tebe bylo?
1: Já si myslím, že to je Kamarád do deště.
0: Kamarád do deště. A máš pravdu. Mám tady pro tebe skvělou mňamku. Voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdeš už pětkrát v Brně. Tak si to užij, máš ho tady u nás, vydrž na telefonu a nepokládej, prosím, jo?
1: Děkuju, ahoj.
0: Ještě nám prozraď, kam máš namířeno, kam jedeš?
1: Já teďka stojím tady v Líšní u takového toho, jak rozváží ty nákupy a jdu jim odvést nějaký auto do servisu.
0: Jo, tak příjemná práce, ale ať to utíká, vydrž, nepokládej.

0: na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Free Radio 107 FM.

0: Blinded by the Light, Funk Star Deluxe. Peťa je tu, ahoj.
1: Čau.
0: Jsi chtěla pozorovat dneska zatmění, že?
1: Ano, a pak jsem zjistila, že budeme mít zatměno úplně, protože je tam kopec. Obrovský.
0: Já mám jednou takovou zajímavou informaci. Spielberg. Mhm. Pozorování noční oblohy dneska na Spielbergu. No. Spielberg kvůli tomu bude otevřen do 2 do rána. A dokonce bude zhasnut úplně, aby to nekazilo ten zážitek.
1: Jasně, no to je hezký. No tak vyrazíme na Spielberg.
0: Ano, dneska Spielberg otevřen pro veřejnost až do 2 hodin do rána. A je to domluvený s technickými sítěmi, bude vypnutý osvětlení. To dorazilo tady sem k nám.
1: To je hezký.
0: Děkujeme za tuhletu zprávu, že nám dorazila. Takže kdybyste náhodou nevěděli, odkud, těch míst
1: tak
0: samozřejmě,
1: vyrazit na Spielberg.
0: Těch míst nasledování je hodně, že jo, třeba někdo vyráží do lomu Hády. Hmm. Tam bude taky krásný výhled. Co to tady pípá?
1: Nevím, něco pípá.
0: Něco pípá. Tak. Pojďme se podívat, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit? Pojďte s námi fandit na 2. ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
0: A jdeme na muziku. Baker má trény za chvilku. Rád bude klas dne. A Venga Boys Kiss. Mějte se krásně, zítra se těším v 7 ráno.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novin.

Fajničko stále s vámi i po 11. hodině. V tuhle chvíli už já, Peťa Hlávková, Kláry mají dneska svátek, holky, všechno nejlepší. Startují nám celebritky, za chvíli kouknem na to, že hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo a jeho dlouholetá partnerka Jonjina Rodriguez se vzali, tak víc o tom za chvíli, teď ale přehled novinek. Free Radio. Hudební

0: show. Na Free Radio.
1: Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo a jeho dlouholetá partnerka Georgina Rodriguez se vzali. Slavný pár nakonec všechny převezl. Svatba se nejprve měla konat o víkendu na Ronaldově rodné Madeiře. Lidé dokonce čekali před katedrálou v hlavním městě, až nevěsta a ženich výjdou ven. Nakonec se ale jednalo o úplně jinou svatbu a Ronaldo se ve skutečnosti ženil úplně jinde. Manželé spolu vychovávají 5 dětí, nejstarší Cristiano a dvojčata Mateo a Eva přišli na svět díky náhradním matkám a 5 měsíců po narození dvojčat pak Georgina porodila dceru Alanu Martinu. Tak Fríčko gratuluje, teď už Baker Matt.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Venga Boys na fríčku, jaká další muzika, že se chystá k vašim uším, si pojďte poslechnout právě teď. Těší se na vás Imagine Dragons. Budou to i Willy William a Lorna. Přichystám i dvojice Avečo a Dante Menské, teď už ale zprávy, se kterými přichází Míša.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěknou středu. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Neumožnil mu reakci na vyjádření žalobců. Dnešní nález ústavního soudu neznamená, že se Jiříkovský dostane na svobodu. Zůstalo v platnosti starší vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace i pro vodáky. Sjízdných úseků na českých řekách je v těchto dnech jen málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z vyššího brodu pod Lipenskou přehradou. Na ostatních řekách je situace horší. Berlínský spolek chce zachránit bunkr z druhé světové války, který nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovat pod svým kancléřstvím. Podzemnímu krytu s rozlohou přes 1200 metrů čtverečních hrozí zánik kvůli plánované výstavbě bytových domů. Bunkr by se mohl stát poutním místem pro neonacisty. Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního tenisového turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Benčičová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Řečkovické ulici bouralo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se jedním jízdním pruhem. V Tuřanek na Tuřanském náměstí bouralo nákladní auto s autobusem. Tady jsou kolony v obou směrech.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 24 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne by nám to mělo vystoupat na nějakých 27-28. Co se týče dalších dní, tak i zítra očekávejte teploty na svých maximech do 30 stupňů. V pátek, sobotu taktéž. Vypadá to, že bude krásné počasí. Teď už Imagine Dragons.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Spor Simony Krajnové s učitelkou, který odstartoval komentář o jejím synovi, se přesunul až k soudu. Ten nyní modelce nařídil dočasně skrýt příspěvky týkající se ženy, zatímco obě strany dál trvají na omluvě a dohoda je zatím v nedohlednu. Kauza, která začala jediným komentářem pod rodinou fotografií Krajnové, se během několika týdnů proměnila v právní spor. Na jedné straně stojí známá modelka, která se ostře ohradila proti poznámce týkající se zdravotního problému jejího nezletilého syna Bruna, na druhé učitelka jí že jméno i pracoviště Krajnová následně zveřejnila na sociálních sítích. Tak jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Teď už do Colors na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
9: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
8: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM, jdeme na další muziku. Za chvíli už Alessandra Amoroso. Zazní i Lance Savaly. Nebo Scootře s Harrisem Fordem.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladíte vlnu 107 FM, dopravní peklo zasáhne hromadnou dopravu na jihu Brna. Bude se tam opravovat vodovod, kde konkrétně jak dlouho ta oprava potrvá, tak to se dozvíte za chvíli. Teď přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučí.

0: S novou porcí dopravních omezení musí od zítřka počítat cestující hromadnou dopravou. Kvůli rekonstrukci okružní křižovatky k Šírovi a Sokolovi v brněnských Horních Heršpicích pojede několik autobusových linek odklonem. Důvodem dopravních omezení v lokalitě je rozsáhlá rekonstrukce vodovodu, kterou provádí pracovníci městské firmy Brněnské vodárny a kanalizace. Do konce září by tam dělníci měli vyměnit vodovodní řád v délce 844 metrů. Potrubí v místě před rekonstrukcí často praskalo. Poničená byla už také i vozovka. Tak snad se to podaří brzy spravit. Teď už Lance Valin, Free Radio.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Mission Fruit na Fríčku, jdeme na další muziku. Za chvíli už jedem Levin. Bude to i pohodová muzika, o kterou se postarají Jolanda B. Cool a D-Cup. Taky stání Arta Masa za malou chvíli, se počkejte na zprávy a taky omrknem dopravu a počasí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkný den přeji. V Kladivově ulici v Brně dnes došlo k prasknutí vodovodního potrubí. Havárie může způsobit omezení nebo přerušení dodávek vody obyvatelům v okolí. Na odstranění poruchy se pracuje. Přesný rozsah odstávky a předpokládaný čas obnovení dodávek vody zatím není znám. Od dneška začíná v celé Evropské unii platit nové nařízení o obalech a obalových odpadech. Zásadně mění evropská pravidla pro obaly a postupně se dotkne jejich celého životního cyklu. Od výroby a uvádění na trh přes používání až po opětovné využití a recyklaci. Spotřebitelé změny pocítí postupně především v podobě nového označování, menšího množství zbytečných obalů a většího podílu recyklovatelných či opakovaně použitelných obalů. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Hrozí jim doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu, přičemž 2 muži byli vydáni do USA a u dalších 2 se o vydání jedná. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá plavkyně byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařky svedou na 200 ve čtvrtek večer.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Výhlavské okřižovatky s ulicí Kamenice bourala 2 osobní auta a tady určitě počítejte se zdržením v koloně a stále se ještě došetřuje dopravní nehoda v Řečkovické ulici, kde bourilo osobní auto s motorkou.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 24 stupňů máme aktuálně venku po celý den. Očekávejte, že nám bude svítit sluníčko. Co se týče zítřejšího dne, denní maxima by měla dostoupat na 28 a čeká nás taktéž celodenní jasná obloha. Teď už jedem Levin.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Pokud byste rádi zašli do kina, ale nevíte, jaké novinky tam máme, tak tu ví naše Janča Houbová a právě vás tam pozve.
2: Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sopku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchrany.

0: výstavišti v pavilonu P.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Free Radio 107.

0: Will Smith, Men in Black z roku 97 na Free Radio ve 12:56 a to je nejvyšší čas si představit další muziku. Těší se na vás už za chvíli Italo Brothers. Zazní i Afrojack. Nebo Lucenzo, přichystaná taky Kýťa Kolibová, kterou vítám ve Fríčku. Ahoj.
1: Čau,
0: budeš dneska pozorovat zatmění slunce.
1: Vím o tom a děkuji, že mi to připomínáš.
0: Takže teď už víš, že budeš.
1: Ano, 19:15 nebo tak něco, to začíná.
0: Není to ve 20:15? Tak.
1: Dobře, takže my se na to ještě musíme podívat.
0: My se na to pořádně podíváme, dáme vám vědět. No a
1: Když začnete 19:15, ještě budou hodinu později, nevadí.
0: No, budete hodinu koukat na oblohu, jasně. Nic se vám nestane, že jo? Teď Italo Brothers, já se těším zase zítra. Free Radio 107 FM.

13. hodině s vámi už Kristýna Kolibová, no a vy víte, co to znamená. Po 13. hodině, když máte po obídku, je potřeba se zase v práci trošku nakopnout, tak od toho jsou tu jazykolamy, kde se opět zasoustředíme a rozvážeme jazyčisko. Chystám tu pro vás taky burzu práce, k tomu přihodíme nejnovější hity, třeba Topic a Becky G, Sorry Papi, bude tady nakopnutý Timmy Trumpet a Best Thing a věřím, že takováhle muzika nakopne i vás. Jdem na ní. Free Radio. Hudební noc.

0: Let's go!
1: Nevaž se, rozvaž se!
2: A jdeme rozvazovat jazyčisko dneska s trošku delším jazykolamem, ale není to až zas tak náročné, i když ze začátku to budete určitě chtít opakovat co nejvíckrát. Pojďme na to společně. Doktůrek mi nedal prášku. Uvař brášku, trošku hrášku. Tak pozor, ať to nezaměníte s tím, že vaříte brášku, ale je to s čárkama, jo? Uvař brášku, trošku hrášku. Tak pojďme to ještě párkrát celý. Myslím si, že to není těžké, potřeba si to zapamatovat. Tak se mnou pojďte. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Je potřeba si dávat pozor na ty, kde je dlouhý A, kde je krátký U a tak dále. Doktůrek mi nedal prášku, tam je to všechno dlouhý. Uvař brášku, trošku hrášku. Takže brášku krátký, hrášku taky krátký. Tak na to pojďme dávat majzla. No a společně párkrát ještě za sebou. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Tak možná už to máte zapamatovatelný, to snad trošku je. A trošku hrášku, tak já už se jdu koukat zase do stěny a kolikrát se mi to podaří za sebou. Se musím trošku se vždycky nadechnout, abych to udýchala a jdeme na to. Doktůrek mi nedal prášku, já jsem to už zapomněla, protože tady na mě kouká technik, tak ještě jednou. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Doktůrek mi nedal prášku. Tak a necháme to na třikrát, protože říkám, tady na mě kouká technik a mě to trošku znervózňuje. Tak doufám, že vás nikdo neznervózňuje, že se vám to podařilo aspoň dvakrát, třikrát za sebou. Doktůrek mi nedal prášku, uvař brášku, trošku hrášku. Je potřeba se zase soustředit a nenechat se nikým a ničím v okolí rozptylovat. Od toho to taky je, nejenom na rozvazování jazyčiska, ale taky na soustředění. Tak bráškové, ať vám to jde.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: 65, já myslím, že ten nejznámější hit od nich z roku 1999. Blue Dabba Dee. Tak dali jsme si tyhle modrý mužičky. No a po něčem starším musí vyskočit taky něco novějšího. Za chvilku je tu Alessandra. Mrkneme společně taky za After Party a velkým hitem Ona Lubi Pomaranče. Aspoň co se týče té zpěvnosti, to si myslím, že jsme se všichni chytli. No a přihodíme opět něco staršího, The Rockefeller Skank od Fatboy Slim. A roztočí se tady tóny z roku 1998, ale zase zpátky do toho nejnovějšího. Ve 13.28 pro vás Míša má připravené aktuální zprávy.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free
4: Radio. Pěkné odpoledne. S novou porcí dopravních omezení musí od zítřka počítat cestující hromadnou dopravou. Kvůli rekonstrukci okružní křižovatky Kšírovy a Sokolovy ulice v brněnských Horních Heršpicích pojede několik autobusových linek odklonem. Provoz bude omezený do středy 19. srpna. Dnes večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak. Málo koho ale možná napadne, že podobné varování platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez speciálního solárního filtru může představovat riziko pro fotoaparáty, a to i v mobilech. Živou 32-letou ženu vyprostili kolumbijští záchranáři z trosek zřícené budovy bezmála 2 dny po ničivém zemětřesení, které v Kolumbii zabilo více než 200 lidí. Pokračuje pátrání po dalších přeživších. Naděje, že bude úspěšné, se však snižuje s každou hodinou. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi vstoupili do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Anouk a Zoe Verger-Depreovými.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Při nehody v Brně v ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou tady blokuje provoz nehoda 2 osobních aut. Tuhranské náměstí u parku Legionářů, i tady je po nehodě odstavené nákladní auto. Zdržení je v obou směrech, Tuhranské náměstí u parku Legionářů. A ještě tu máme jednu komplikaci, Jihlavská u křižovatky s ulicí Kamenice, kde bourala 2 osobní auta. Tady by to už snad mělo být do půl hodiny vyřešené, odklizené, ale ještě stále tu kolonu hlášenou máme. Dávejte pozor taky na příjezdu do Babic nad Světavou po silnici 3. třídy směrem od Křtin. Tady narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou záchranáři a také policie. Tak tady taky pozor. No a co se týče hustého provozu, tak teď se drží hlavně v okolí Poříčí, Zvonařky, Koliště, Jihlavská kolem středního hřbitova. Zatím jsou to zdržení do pár minut s tím, že na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy zhruba nějaký 194. až 196. Tady je zdržení kolem 10-15 minut a i na příjezdu do Brna po dálnici D2 počítejte, že se zaštosujete, a to zhruba od 4. kilometru 6 minut.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 27,5 stupně, takhle je to v centru města Brna, což je po dlouhé době, řekla bych, taková jako příjemná odpolední teplota. K tomu převážně je slunečná obloha. V noci by měly klesnout teploty dokonce k nějakým 12 stupňům, takže opět větračky pojedou naplno a doufám, že se vám to tam pěkně chladí, ať už bydlíte v bytě nebo v domě. No a zítra by to mělo být velmi podobné, opět skoro jasná obloha s teplotami kolem 7-28. V pátek nastoupí zpátky tropické třicítky, když v pátek by to ještě měla být maximálně ta rovná třicítka. O víkendu to ale přeskočíme. V sobotu 34, v neděli pak 35 stupňů.

0: Free Radio, burza práce.
1: Hledá se přípravář nebo přípravářka do kuchyně a taky strážný nebo strážná.
0: Free job.
1: Přípravář nebo přípravářka v kuchyni na přípravu surovin a jednoduchých pokrmů a příloh ve spolupráci s kuchaři. Čisté a klidné pracovní prostředí, žádný zbytečný stres. Směny sobota až středa od 6 do 14.30. Čtvrtky a pátky jsou volné. Požadavky znalost češtiny na úrovni B1, B2, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, fyzická zdatnost. Práce je převážně ve stoji. Zkušenosti s přípravou jídel jsou výhodou, ale ne podmínkou. Pozice je vhodná i pro absolventy nebo osoby bez předchozí praxe. Nabízí plný úvazek, plat 30 000 korun po zaučení až 35 000 korun po zákonné příplatky za práci o víkendu. Stabilní zaměstnání v rodinné firmě s dlouholetou tradicí, obědy zdarma každý pracovní den. Více info na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky strážný nebo strážná na monitoring zákazníků a zaměstnanců klienta. Zajištění fyzické ostrahy, pochůzková činnost, reagování na bezpečnostní brány, záchyt podezřelých osob a komunikace s policií. Požadavky: dobrá komunikativnost, aktivní přístup a pečlivost, příjemné a reprezentativní vystupování, dostatečná fyzická zdatnost, práce není vhodná pro osoby s postižením nebo onemocněním pohybového aparátu. Vhodné pro začátečníky i zkušené strážné. Certifikát je výhodou, minimální požadovaná znalost češtiny A2, vhodné i pro cizince. Nabízí plný i zkrácený úvazek, plat 27 až 33 tisíc korun měsíčně. Vhodné i jako přivýdělek za 140 nebo 160 korun na hodinu čistého plus bonusy. Nadstandardní pracovní zázemí ve stabilní společnosti, nástup ihned a nebo dohodou. Více info opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job, free job na Free Radio.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.

0: 50. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopůjčovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen. Právě teď v kinech.

0: ty hity na Free Radio máme nejradši. Fatboy Slim a The Rockefeller Skank, který vás snad dobil energií z roku 1998, lehce před 14. Je tu připravená další dávka skvělé taneční muziky. Třeba Afrojack, Sia, David Guetta v hitu Awake Tonight. Přihodíme taky spolupráci Ava Max, Bia a Energy. Ain't nobody touch your mama. A do třetice se můžete těšit na zase starší kousek z roku 2006. Bude Lucky Twice a Lucky. Ale chci před 14. jsou tu pro vás pozvánky do divadla. Hned následuje hodinka s tipy, kam vyrazit.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Hezkou středu. Zveme vás dnes do divadla. Představení Apartmán v hotelu Plaza nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Švédská dvojka, Axel Ingrosso a Something New. Po 14. hodině posloucháte Free Radio, a to ve středu 12. srpna, kdy slaví svátek Klárka. Tak Klárkám přejeme všechno nejlepší. Já znám jednu skvělou Klárku, dvojnásobnou maminku, která by mohla i poslouchat, tak Klárce Hubana. A posíláme Avo Max, Bia a Energy. Po 14. se k tomu mrkneme na to, co můžete tento víkend a před víkendem podniknout. Určitě se podíváme na inliney s Dubrnem s Free Radiem, která bude už tento pátek. Taky na Den Brna, který ovládne 3 dny v podstatě v centru města Brna. No a nakoukneme někam i mimo Brno, třeba na vojenský den, který se budete moct užít v Pánově u Hodonína. Tak i tam nakoukneme po 14. Pokud ještě nemáte naplánovaný víkend, určitě zůstaňte s námi.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenco.

0: londýnská předělávka od britského DJ Sigaly, Michael Jackson v podání tentokrát Easy Love. Přesně ve 14:15 tu pro vás mám pozvánku a víkend můžete začít třeba páteční skvělou jízdou.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Další jízdou Brnem s Free Radiem, kde můžete vyvětrat kolečka, jaký máte nejradši, ať už jsou to inliny, kola, nebo třeba nějaké longboardy, koloběžky, skatey, cokoliv na vlastní pohon je vítané. A právě vy všichni se můžete s námi sejít v pátek v 19:30 na parkovišti u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici. Je to naproti Lidlu v Komárově. Odjezd je ve 20 hodin, je to zhruba na hodinku, nebojte se, není to žádný rychlý závodní tempo, naopak jede se podle toho pomalejšího, tak abychom si to všichni užili. Cyklostezka, kterou se pofrčí, je vyasfaltovaná až do Raj Hradec. Pro zájemce je možné si tuhle trasu tradičně protáhnout, prý je tam velmi pěkný terén pro bruslaře, je to vyzkoušené. Délka výšky se tím prodlouží, ale slabší kousky, které se budou třeba bát, vůbec nevadí. Můžou se obrátit u Olympie a po stezce se vrátit zase na místo startu. Tohle je jízda, která vás bude bavit díky nejenom doprovodné hudbě, ale taky městským strážníkům, kteří vám budou razit cestu tak, abyste mohli i po nejenom cyklostezce, ale samozřejmě i po silnicích, po kterých to pojede, tak jet úplně v pohodě, na klídek a bezpečně. Helma je doporučená, u dětí samozřejmě povinná. No a osvětlení se taky bude šiknout, protože už půjdete dojíždět v podstatě po 21. hodině a to už je přece jenom tma. Tak si pište za ušiska v pátek 14. srpna na parkovišti u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici v 19:30. Těšíme se na vás.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: je popové duo Lucky Twice, holky Hannah a Emily, který se postali o hitovku Lucky z roku 2006. Pár vteřin před půl třetí už tady pro vás ladíme Keep Moving. Těšit se můžete i na Baby. Anton Powers a Pixie Lott doplníme Papi Chulo. Další opět starší kousek, ale určitě i ty novější uslyšíte po půl třetí. Teď je tu Míša a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Vítejte u zpráv. Dnes bude hrad Špilberk otevřen veřejnosti až do 2 hodiny raní, a to v souvislosti s možností pozorovat zatmění slunce a meteorický pohyb Perzeid. Noční osvětlení Špilberku bude rovněž z těchto důvodů pro dnešní noc technickými sítěmi města Brna vypnuté. V Ivančicích na Brněnsku začne od září přestavba vytížené křižovatky. Stavbaři ji změní na okružní. Úpravy mají zlepšit dopravní situaci v oblasti, kde řidiči ve směru od Brna často v dopravní špičce čekávají na napojení na hlavní silnici. Dopravu čeká několik měsíců omezení. Hasiči zasahují u požáru lesa u Břeclavy, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Požár mají hasiči pod kontrolou. Žádná munice hlášena nebyla. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 15. místo.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně jsou komplikace na 3 místech, pojďme se na to podívat podrobně. Týká se to Husovického tunelu směrem na Královo pole, tady stojí porouchané osobní auto. Opatrní buďte taky v ulici Hlinky u křižovatky s Vinařskou, kde bourala 2 osobní auta a blokuje to doprovoz. Na Tuřanském náměstí u parku Legionářů stojí po nehodě odstavený nákladák a tady se tvoří kolony v obou směrech. Tyhle komplikace by měly snad být i brzy vyřešené od Klizné až na ten Husovický tunel, tam to ještě chvilku potrvá. Směrem na Královo pole počítejte s porouchaným autem. A pozor taky na příjezdu do Babic nad Svitavou, je to směrem od Křtin, tady bouralo auto do stromu, zasahují tam záchranáři i policie, tak pozor na to. Co se týče provozu v Brně, tak zdržení je klasicky na příjezdu od Prahy do Brna D1, tady je to zhruba na 194. až 196. kilometru, zdržení na razově kolem 5-10 minut, to platí i pro D2 na příjezdu do Brna zhruba od 4. kilometru, tam je taky 5minutové zdržení. No a v křížení Poříčí a Vídeňské tady je taky zdržení, stejně jako Zvonařská koliště. Taková klasická prázdninová už počáteční odpolední špica.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A v Brně máme aktuálně v centru města Brna kolem 28 stupňů, po dlouhé době taky pod 30, to jsme si zasloužili, si myslím, ještě nám to taky zítra vydrží. Mělo by být taky opět maximálně do 28 po ránu. Myslím, velmi příjemné teploty jako dnes na to větrání ideální kolem 13 stupňů. Dnes i zítra by měla být skoro jasná obloha, v pátek pak začnou teploty růst, odpoledne by mělo být až kolem 30, na víkend se to má zvednout i kolem 33 až 35 stupňů. No, po víkendu to nás zase čeká možná ochlazení a vypadá to, že snad i trochu deště.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A my si zase po roce budeme připomínat, jaký to bylo tehda v 17. století, kdy Brno obléhali Švédové na památku, ale úspěšné obrany, to je důležité zdůraznit, úspěšné obrany města Brna před švédským vojskem v roce 1645 se pravidelně právě touhle dobou kolem půlky srpna, to znamená teď od pátku do neděle 14. a 16. srpna, připomíná tady tohle naše obrané obležení, které jsme zvládli den Brna. No a nechybí ani připomínka dvou hlavních postav bitvy, Reduita de Suše a generála Torstensona. Toho druhého jste určitě někdy slyšeli. Hlavní program slavností bude probíhat přímo v historickém centru města, to znamená na náměstí Svobody, taky na Zelňáku, na Špilasu a v parku na Kraví hoře, kde se pravidelně odehrává velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Určitě budete tak nějak od pátku do neděle vídat spoustu vojáků, kteří budou procházet městem v dobových právě oblecích z toho 17. století. No a tenhle zajímavý program bude pokračovat po celé 3 dny. Ať už vyrazíte do centra kdykoliv, věřím, že den Brna vás osloví a že se bude líbit. Tak pojďme společně oslavit, že tehdy v 17. století, přesně v roce 1645, jsme se dokázali ubránit švédskému vojsku. No a možná se i něco nového dozvíte. Já myslím, že o Brně to je vždycky zajímavý. Tak vyrazte od pátku do neděle do centra.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mavericks. Buďte in.

0: Rakousko-švýcarská veselá spolupráce Baby.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: A na Free Radio po Antonu Powersovi a Pixie Lot další tip, co podniknout. A tuhle sobotu 15. srpna můžete vyrazit taky do Hodonína, přímo do Pánova, kde si pro vás připravili vojenský den. Je to už 13. ročník téhle vojensko-historické události pro celou veřejnost s ukázkami bojové techniky v akci. Koná se za každého počasí a ono má být stejně teplo a bez deště, takže to určitě si užijete v areálu bývalého vojenského cvičiště Pánov u Hodonína. Jako každý rok se můžete těšit na bohatý program pro celou rodinu, ukázky vojenské techniky, dynamické ukázky, vyhlídkové lety vrtulníkem, zábavu pro celou rodinu, ale taky třeba se budete moct projet vojenskými vozidly. Na místě budou hasiči a policie České republiky, kteří vám ukážou, jak oni zasahují, takové speciální ukázky. Budou tam vojenské stany, minimuza, skákací hrad pro děti, občerstvení, no takže to bude pestré. Už tohle sobotu 15. srpna od 10 do 17 hodin klub vojenské historie Hodonín v Pánově a právě tady vojenský den.

0: Horná a její takový jako sympatický zachovalý muž ve středním věku. Papi Čulo a Lorna, 14 hodin 57 minut, za chvilku je tu Aisou Chipego. A Michel Telo nás dostane do další skvělé taneční a letní nálady. Přidáme novinku Happiness. A to je čistě švédská spolupráce Swedish House Mafia společně se zpěvačkou Lee Kelly. Happiness is so sad. Přidáme další, tentokrát česko-polskou spolupráci. Nicholas a Trips, Hard to be Humble, hit, který stoupá taky v rámci naší hitparády 107. Fríčka. Samozřejmě stoupá směrem k vrcholu, k tomu prvnímu místu. Teď mám dojem, že jsou snad hoši na třetím, což je hodně dobrá pozice. Tak gratulujeme, tuhle o vaši oblíbenou už brzy uslyšíte po 15. na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

přátelé, Michelle Tello, I so Chipego po 15. hodině. Já myslím, že letnější a pohodovější to už být snad ani nemůže, nebo? No rozhodně, v téhle energii budeme pokračovat. Za chvilku už je tady novinka Swedish House Mafia, Likely a Happiness is So Sad. Přihodíme taky Rehab, Mufasa, Hype Man a Rani, což už je taková páteční pohodová atmoška. Taky Kylie Minogue, no a doplníme to dneska loserem. Podíváme se do Číny, kde jeden pán, aby nemusel platit pokutu, tak se rozhodl, že bude předstírat svoji smrt. Jak to dopadlo? Takovej rychlej spoiler. No, ne rozhodně tak, že by se tomu chlap dokázal vyhnout. Naopak má ještě více problémů. Po 15. hodině se podíváme na tenhle příběh, k tomu teď to nejnovější, no a přání dnešním oslavenkyním Klárkám všechno nej. Free Radio. Hudební

0: frajer nebo loser?
1: A máme tady, přátelé, lúzra dnešního dne. Podíváme se za ním až do Číny. Já jsem říkala, že se snažil vyhnout pokutě, tak bylo to něco vážnějšího. Pokusil se vyhnout trestu zařízení pod vlivem. Tak to jako chápu, ale jakým způsobem se tomu snažil vyhnout? Předstíral vlastní smrt. Jak to šlo takhle jako udělat takovýhle plán? Podle vyšetřovatelů si pořídil rakev. Doma rozmístil prázdné lahvičky od léků, ochladil si tělo a sehrál scénu jako po smrtelném předávkování. Rodina následně tvrdila, že má zakrytý obličej kvůli změnám po smrti a rakev rychle pohřbila. Policii ale začalo být podezřelé, že nikdo nevolal záchranku, neexistoval úmrtní list ani záznam o kremaci. Muže nakonec vypátrali v jiné provincii, dostal 5 měsíců zadržení a pokutu, zatímco jeho matku i babičku vyšetřují kvůli podezření z napomáhání. Takže Číňan, který se rozhodl, že uteče před trestem zařízení v opilosti, že uteče doslova do rakve, nezadařilo se. Jako je to velmi zajímavé řešení, každopádně loser pro dnešek, myslím, úplně jasnej. Posíláme další hity všem, který jezdí podle předpisů a tak, jak mají. Mikola Strips a Hard to be Humble.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Get Away, tohle je Max z roku 1993, minutku před půl čtvrtou. Co nás čeká dál? Za chvilku mrknem na dopravu a počasí. No a z hitů se těšte na Feliciana a Kaskádu. Přihodíme taky Anne Marie a její Sad Bitch. A do třetice přihodíme novinku, o tu se postará Reynox a Chasing Light. Pár vteřin zbývá do půl čtvrté, stejný čas do dopravy a počasí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace v Brně i okolí. Dávejte si teď pozor v Křenové ulici na úrovni zastávky MHD Vlhká. Směrem do centra bourala dvě osobní auta a je tam silný provoz. Křenová na úrovni zastávky MHD Vlhká směrem do centra. Další komplikace je tu hlášené porouchané auto, a to ve Fignerově ulici na křižovatce s Janouškovou. I na to dávejte pozor. V okolí Brna jsou pak další komplikace, a to v Lelekovicích v ulici U Vápenice, kde je nehoda, projíždí se jedním pruhem. Na výjezdu z Ořechova na Želešice tady bouralo auto s motorkářem, taky se projíždí pouze jedním pruhem. No a porouchané auto je taky na D52 ve směru do Brna, 24. kilometr. Tak i na to dávejte pozor. Co se týče Brna a hustého provozu, tak teď kolem půl čtvrté tradičně kolem centra ještě zesíleno tou nehodou a komplikací v Křenové ulici. A husto je nejenom tam, ale taky na Kolišti, Zvonařce, v podstatě to nejužší centrum Husova, Poříčí, Zvonařka, to už jsem říkala. Na těchto místech zdržení minimálně pár minut. Jihlavská totéž, platí to pro Lány v Bohunicích, ale i Gajdošovo ulici. A když se tak jako dívám teď na tu mapu Brna, jak to aktuálně vypadá, tak mi to už začíná pomalu ale jistě připomínat ani tak ne prázdninový provoz, ale docela už i ty všednodenní odpolední špičky. No tak už se tak nějak asi vracíte z prázdnin a z dovolených. Je to znát i na provozu. Držím palce, ať se z toho brzy vymotáte, a kdyby cokoliv dalšího přihoď.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dnes a zítra bychom si mohli takhle trošku odfrknout bez těch třicítek, které Brnu vládly a zřejmě vládnout budou opět o víkendu. Teď kolem 28 stupňů, převážně slunečná obloha. I zítra bude slunečno, po ránu krásných 12-13 stupňů. Přes den opět jako dnes kolem 28. V pátek by pak už ale mělo být opět 30, no a na víkend to ještě více přitopí kolem 33 až 35 stupňů. No a v dnešním moudru se společně podíváme na to, co nás čeká, na co se všichni těšíme. A to je zatmění slunce už dneska večer, za chvilku podrobnosti.

0: chytřejší než rádio. Chytřejší než rádio.
1: No a teď se pro nás chystá taková vesmírná, nesmírná, nebeská podívaná, a to dneska večer po 27 letech uvidíme zatmění slunce. I přesto, že Morava nepatří mezi takový ty top místa, kde bude vidět jako to úplné zatmění slunce, spíš bude jako takové částečné a uvidíme asi jen takový sepek, ale každopádně po dlouhé době určitě bude to zážitek. No a co radí přímo ředitel Hvězdárny a planetária, najděte si vyvýšené místo s nerušeným výhledem na západní horizont. Takže na západ, přátelé, bude to těsně před západem se tohle všechno dít, zhruba mezi 19.15 až 20.15. Nejvíc bude to zatmění právě těsně před západem, což má být někdy kolem těch 20.15. No ale už v 19.15 to můžete začít sledovat. No a co radí dál odborníci právě z Hvězdárny, pokud nemáte speciální brýle, kterými byste se správně do toho zatmění měli koukat, tak jak si můžete pomoci doma? Sklo do svařovací kukly, tohle je třeba věc, nebo černý konec z vyvolaného černobílého filmu. Případně projekci skrz dírkovou komoru. Snadno vyrobíte ze dvou neprůhledných papírů. Pohled na slunce musí být každopádně příjemný, dalekohleden jen se speciálními filtry. No a tohle je něco, co vám radí přímo odborníci, tak na to moc nečte, přátelé, přímo svýma očima, ať pak z toho nemáte nějaký bolení nebo mžitky před očima. Každopádně věřím, že to bude po dlouhé době, po 27 letech opravdu podívaná, která se nenaskytne jen tak někdy. Takže dneska večer 19.15 až zhruba 20.15. Koukejte přes tady ty ochranné věci, tak abyste si ty oči nezničili. No a hlavně si to užijte.
0: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Free Radio 107.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: A mám tu pro vás opět tip na dnešní promítání pod širým nebem. Mrkneme do letňáku, kde to začne, no vlastně se podíváte na zatmění slunce kolem 8:45, no a o 8:30 anebo v 9 už můžete být na promítání. To je romantiárna jako blázen. No a záleží na vás, co vyberete. Mám tu pro vás 4 promítání dneska večer v Brně. Skalní Janáček nabídne aktuální novinku Spider-Man z Brusu Nový den ve 20:30, srandu, kterou já mám ráda, film Já, mé druhé já a Irena, tak to se bude promítat ve 20:30 zase na brněnské přehradě, letní kino Hříbek. Pokud vyrazíte do centra, letní kino Brna středu, tak tam najdete film Spát s tygrem, to je životopisný rakouský drama, může to být taky sranda, proč ne, je to nejenom drama, ale i vtipný. No a na Špilasu je dneska speciálnost, v 21 hodin budou promítat film takzvaně naslepo, to znamená, že přijdete, vůbec nevíte, co vám tam pustí, ale můžete se ještě třeba do 15 minut od začátku rozhodnout a tak na tohle nechci tady sedět celou dobu. Každopádně můžete vyrazit a možná vás překvapí ten film, že byste si ho normálně nevybrali, ale nakonec se vám bude líbit. Takže dneska zatmění slunce a k tomu třeba i tahle speciálnost promítání naslepo, které si můžete užít na Špilberku v 21. Ať už vyberete cokoliv, moc si to užijte a my posíláme další kousek.

0: tohle zní novinka Chasing Light od Ray Knox líbí, no tak pro ní můžete hlasovat v Hitparádě 107 Frička, ať víme, že se vám líbí, že ji máme hrát čím dál víc. Tak tohle byl Chasing Light, co nás čeká dál za chvilkou třeba Pretty Woman. Přihodíme novinku spolupráci Sony Fodera a Hydla, Only Thing That Matters. A dáme si taky zremixovanou Eňu. Only Time ve Cyril Remixu. 4 minutky zbývají do 16. hodiny, tak snad už máte po práci, snad se nikdy neštosujete v dopravě a je vám fajn. Po 16. pokračuje odpolední Free Party.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ellen Walker a Faded za námi. Po 16. hodině se ještě trochu povinujeme zatmění slunce jako taková velká senzace dnešního večera mezi 8:15 až 9:15, kdy se to v Brně odehraje. Tak ještě několikrát určitě zmíníme, abyste hlavně koukali, přátelé, bezpečně. Což znamená, je potřeba mít speciální brýle s filtrem pro ochranu zraku, ne klasický brýle, který nosíte na jako opalovací, jako klasický brýle prostě před sluníčkem, to nefunguje. A taky můžou fungovat svářičské brýle. I tohle by mělo být bezpečné. Co rozhodně prý je úplně jako velmi, velmi špatně. Pokud máte třeba ty speciální brýle a ještě koukáte do dalekohledu, to vám může prý úplně zničit sítnici. Tak na to pozor. No a dokonce i koukání přes foťák, přes telefon, natáčení, focení taky není úplně ideální. A pokud si říkáte, tyjo, je tam hodně rizik, asi si tato radši dívat nebudu, tak mám pro vás jednu bezpečnou variantu. Přímo na stránkách brněnské hvězdárny a planetária bude přímý přenos právě zatmění slunce a odborníci to tam budou komentovat a ještě k tomu to budete mít úplně s krásným výhledem, protože poletí v létajícím balónu. Takže ti to mají úplně jako vymazlený pro vás s přenosem, abyste to měli bezpečný. Tak pokud vás to zajímá, tohle je typ hvězdárna Planetárium Brno a tam najdete přímý přenos mezi tím 8:15 až 9:15. Tak hlavně, ať máte oči v pořádku. Po 16. Sony Fodera, Only Thing That Matters, připravená Enya, Lady Gaga a za chvilku si dáme taky hudební remix.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: hudební kavry a remixy. Kavry a remixy na Free Radio.
1: A když se dnešek tak nějak táhne v tom tématu zatmění slunce, tak jsem si říkala, že se tematicky můžeme dát taky moji oblíbenou novinku od francouzského DJ Hugel, a to je Moving to the Sun. Takhle zní tahle hitovka v originále, novinka, pro kterou taky můžete hlasovat. Jestli mi chcete potěšit a podpořit, tak můžete klidně i za mě přihodit hlas Moving to the Sun. No a já tady mám teďka předělávku od Pure Aura, což je v podstatě taková ta jedna z těch nejmodernějších, nejnovějších variant, jak můžete zpracovat a předělat nějakou písničku. Takže Moving to the Sun si dáme teď, přátelé, dá se říct, velmi moderně, až mrkneme do budoucna. Jdem na to. So

0: dneska zatmění slunce, tak Moving to the Sun jako je jedna taková tematická, tentokrát zremixovaná verze, která je v trošku jiné energii než ta původní. Tak doufám, že i tahle verze se vám líbila. Původně francouzský Hugel, tak na Free Radio Pure Aura Remix. Doufám, že teda máme užito a jdeme za další muzikou. Je tu Becky Hill a Hands on Me, připravený tanky Trimmy Trumpet s klasikou Freaks a bude i Eiffel 65.
1: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Fri Radio. Kamera zit.
1: Hezkou středu. Zveme vás dnes do divadla. Představení Apartmán v hotelu Plaza nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Pojďte s námi fandit na druhém ročníku benefičního fotbalového utkání mezi společností IFEČR a týmem Nebýt na to sama s fotbalovými legendami Brna a kapitánem Janem Márošim. Sportovní odpoledne zaměřené na prevenci onkologických onemocnění žen i mužů. Ve čtvrtek 13. srpna od 17 hodin na hřišti TJ Start Brno Lesná.
0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: Everybody. No, já myslím, že v tomhle počasí s teplotami kolem 25 až 28 stupňů se člověk i celkem rád trošku hýbe, to je v pohodě. To není tak hrozný a zapocený jako ty uplynulý dny. Co nás potěší a osvěží dál, třeba Waterfalls. Dáme si spolupráci od James Hype a Bobby Harvey, bude i Lullaby. Pohodička ve spolupráci Sigala a Palma Fit. A k tomu přidáme novinku. O tu se postará Steve Aoki, Ellie Oaks, Sasha a společně v hitu Gravity. Minutku po půl páté na Free Radio Doprava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A zdravíme všechny na silnice, kde to aktuálně vázne, kde jsou komplikace v Brně a v blízkém okolí. Tak dávejte pozor hlavně v okolí. V Brně už by měly být nehody odstraněné, vyřešené. Z Brna na Ochoz u odbočky na Anaklety, tak tady blokuje provoz nepojízdné osobní auto. Nárazově se tvoří kolona. Na Brněnsku na příjezdu do Neslovic směrem z Ivančic stojí porouchané nákladní auto a opatrní buďte taky na výjezdu z Ořechova na Želešice, kde bouralo auto s motorkářem. Tady se projíždí jedním pruhem, takže tady nějaký zdržení zřejmě bude. Co se týče přímo Brna, tak nehody a nějaký větší komplikace už byly vyřešeny, ale samozřejmě kolem půl paté je teď ten největší, nejsilnější provoz a houstne to hlavně v okolí centra Poříčí, Zvonařky, Gajdošky, Jedovnická, tam je dlouhá kolona a i na Kníničské. No trošku to fakt vypadá, že ten prázdninový provoz se začíná pomalu, ale jistě vrátit do takového toho každodenního, všednodenního provozu, který bývá během školního roku. Tak uvidíme, jak moc se to bude zhoršovat. Každopádně na těchto místech klasicky zdržení minimálně kolem 5 minut. Dálnice D1 na příjezdu do Brna 194. až 196. Tady je 5-minutové zdržení. Na D2 počítejte s pomalou jízdou zhruba od 3. a 4. kilometru a tam je to s 5-minutovým zdržením, tak takhle nějak to pro aktuální provoz v Brně vypadá. Kdybyste měli cokoliv dalšího, přihoďte na dopravní linku nebo do apky Free Radio.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 28 v centru města Brna, i to by mělo být dnešní maximum, které bude velmi podobné zítra. Po ránu by mělo být kolem 12-13 stupňů, dnes i zítra by měla být jasná obloha, slunečno, s teplotami opět kolem 28. V pátek se začne oteplovat, pátek ráno ještě kolem 12, přes den by mělo být už ale přes 30, v sobotu a v neděli i kolem 35. Až do konce týdne neočekávejte žádný velký přeháňky a změny na obloze, bude převážně slunečná obloha. Od pondělí příští týden to vypadá ale, že by mohlo sprchnout. Hold time.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: všechno bude o víkendu žít brněnskými hody. Říkáte si, tak hody, ty jsou přece na každý týden skoro v každé městské části. To je sice pravda, to samozřejmě zůstává. Každá městská část má svoje hody, ale letos poprvé se potkají z 23 různých městských částí tanečníci, tanečnice, stárci přímo v centru města Brna a odehrají se brněnské hody. Bude tam víc jak 200 tanečníků a tanečnic těch 23 městských částí, tak můžeme pozdravit Bosonohy, Bohunice, Brno, jich Přízřenice, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Kohoutovice, Komín, Královopole. Zastoupení budou mít Kníničky, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Řečkovice a Mokrá Hora, Slatina, Starý Lískovec, Tuřany, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín a Židenice. Tak vyjmenovali jsme si všechny. Z těchto všech městských částí se sejdou tanečníci, tanečnice, a to už v pátek. Nastavení máje, tak jak už to bývá na začátku každých skoro brněnských hodů. Začne se přípravou a stavením hodové máje na náměstí Svobody od 13 do 18 hodin. Potom cymbálka, muzika, Jánoch a následuje cymbalika. Bude se tančit, to samozřejmě určitě vínečko poteče proudem. Ten hlavní hodový den pak bude v sobotu. Tuhle sobotu 15. srpna vyzvednutí hlavní stárky na Nové radnici a zahájení průvodu ve 13 hodin. Slavnostní průvod stárku a chaz z brněnských městských částí průvodem tak jako krásným centrem města Brna. No a následovat bude pak předání hodového práva, tančení moravské besedy, všech těch víc jak 200 tanečníků, nádherný to bude. Hodová zábava pro veřejnost s dechovkou s hudbou Zlaťanka, tak tohle bude od 16 v sobotu. No a v neděli pak duchovní zakončení, sváteční bohoslužba v bazilice na Nanebevzetí Panny Marie za účastí krojovaných jako poděkování a duchovní tečka za celou událostí. Toto bude v neděli mezi 11. a 12. Takže přátelé, to hlavní bude v sobotu odpoledne po 13. až do 22. a přímo v centru, přímo na náměstí Svobody se toto bude dít. A já si myslím, že to bude kouzelný. Je to něco, co se v Brně ještě nikdy neodehrálo. Brněnské hody, kde budou tanečníci a tanečnice stárci ze všech koutů Brna. Tak se přijďte podívat a přijďte si pořádně zajuchat a zatrsat.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Luc a získej nákup zdarma. XXX Luc domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
3: Prý Rádio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády Prý Rádia

Bromance, The Love You Seek. Je jedna z mých nejoblíbenějších právě od Avičiho. No a my se ještě společně jdeme podívat kousek od Brna. Free Radio, žijeme Brnem. A mrkneme na hrad Pernštejn na Brněnsku. Dělové koule odhalily neznámé obléhání Pernštejna. Archeologové našli při výzkumu na prvním předhradí více než 60 zlomků kamenných dělových koulí. Jejich velikost neodpovídá známému obléhání Švédy v roce 1645. Jak už jsme si říkali, Den Brna a právě obléhání Švédu si budeme připomínat tenhle víkend od pátku do neděle, a to samozřejmě v Brně. Teď jsme ale na Pernštejně a vypadá to, že tenhle nález naznačuje, že hrad čelil staršímu útoku zřejmě v 15. století, což odpovídá i tomu, že barokní kronikář zapisoval podobnou zprávu o obléhání husitského Pernštejna katolíky v roce 1424. Takže odhalují se nové historické poznatky a pokud jste třeba na hradu Pernštejn dlouho nebyli, tak zavítejte, určitě se tam něco zajímavého dozvíte a je to fajn místo.

0: 3 minutky zbývají do 17. hodiny, před námi spousta skvělé muziky a hlavně Freebox, který si budete užívat s Lukinem. Nazdar, Lukajdo.
1: Ahoj, nazdar, čau.
0: Ty ses teďka vrátil z cest a já jsem to dneska už říkala i podle dopravy, a tak já začínám mít teda za sebe takový osobní dojem, pocit, že ten prázdninový režim, který byl jako docela jakž takž, tak už se začíná proměňovat v takový ten skoro až klasický všednodenní silný provoz jako ve školním roce. Tohle je můj dojem, ovšem můžeš mít jiný.
1: Nemohu nesouhlasit. Tady v tomhle bodě, ano. Je to tak, pomaličku se to přelívá zpátky do toho normálního režimu, ale za to myslím si, že aspoň jakoby ta změna bude jakoby plynulá, pozvolná.
0: Jo, že nás to nebude toho 1. září tak
1: bolet. Nebude to takovej šok jako z těch prázdných ulic do těch obrovských kolon.
0: A takže to se mi zase líbí, že to bereš takhle jako pozitivně, že i když už teď stojíme v kolonách, tak aspoň už jsme v tom.
1: Je potřeba všechno brát pozitivně. I toto je potřeba, jako, nebo umět se na to podívat, tak aspoň jako v čem je to lepší, no.
0: Jedna hvězda je ve studiu a spousta hvězd teďka padá, přátelé, z nebe. Perseidy, teďka zrovna kolem toho 12. srpna, což je dneska. Tak když budete dneska koukat, tak třeba si něco chytíte, už viděl padat hvězdu teďka za ty
1: poslední. Viděl jsem nedávno, já ano, jsem ano, pár dnů zpátky, takhle podvečer, jako úplně jako ještě nebyla vůbec tma a úplně žiu, padalo to. Tak jsem si říkal, už se to blíží, už se to blíží, a hnedka mě hlavou právě poběhla ta myšlenka, kdy je ten oficiální den padajících Perseidů, že se na to musím okamžitě podívat, a díky tobě vím, že je to dnes.
0: No, takhle, ono to má být jako dneska vrchol, ale ještě pořád třeba zítra, pozítří to bude jako taky paráda, jo. Takže i když dneska nebudete mít čas koukat na nebe, tak pořád ty další dny to bude super. No a hlavně tady dneska celý den mluvíme o tom, že bude dneska večer zatmění slunce. Lukajdi.
1: To je ta informace zásadní.
0: To je úplně.
1: Já jsem teďka ulítl úplně myšlenkama nikam jinam.
0: Kde jsi byl, prostě? Kde jsi byl?
1: No, ty jsi to řekla tak hezky. Tak přátelé, i když prožijete vrchol dneska večer, tak je to parádně i ty další dva dny.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Box na Free Radio.
1: Ladies and gentlemen, dámy a pánové, vážení a milí posluchači, počkáme 2-3 vteřinky. Teď je 5.05 přesně. Je 5.05, Lukáš Bartl opět zpět a začínáme Freebox. Já už takhle dopředu pozdravím všechny, co dneska ladíte, nebo se chystáte ladit, budete ladit, nebo taky budete objednávat muziku, budete diktovat, budete psát, budete volat. Takže zdravím všechny fríčkaře, ať už dneska ladíte přes internet v aplikaci nebo na 107 FM. Na začátku je mojí povinností oznámit, jakým způsobem můžete ovládat Freebox. Stačí, když napíšete na sociálních sítích nebo využijete aplikaci právě Free Radio, nebo taky studiový e-mail studio@freeradio.cz. Pokud byste rádi pokecali a pronesli něco pěkného, milého do vysílání Free Radio, tak využijte i telefonní linku 790-107-107, číslo platí jako vždycky. Lukáš Bartl u mikrofonu, začátek Freeboxu je tady, já vám popřeju super náladu, hezké odpoledne. Na začátek dva songy, Vice Eske Memories, to je první skladba, no a potom si dáme výlet do zoo, bude tady Shakira a její aktuální bomba Zoo. Takhle bude začínat dneska Freebox, další songy už nechám na tom, co vás napadne, co dneska vymyslíte a pro koho dneska taky zahrajete. Užívejte poslech Free Radio s vámi a teď už songy na přání.
0: Free Radio. Hudební

navrhuji všem na 107 FM pokračovat v této veselé náladě, že jo? Shakira Zoo, krásná, energická a pozitivní skladba, samozřejmě filmově známá skladba, úspěšná po celém světě. No a my už se teďka podíváme na další, podobně, možná dokonce i ještě úspěšnější skladbu ve své době. Bude to, dá se říct, už zpátečkový hit. Vracíme se zpátky do 1. května, pokud se nepletu, 1. května 2001. Přišla na svět skladba Survivor od Destiny's Child a to je dneska další přání. A já jsem přímo v úvodu pořadu mluvil o tom, že se těším na to, jakoby co koho napadne a jaký pecky si zahrajem. A tohle je hned jakoby v úvodu pořadu geniální nápad. Už se to vůbec nehraje, nebo vůbec, no skoro vůbec, no, se to nehraje. Takže jakoby geniální nápad a oprášení super pecky. Já si vzpomínám, že i ségra to doba pouštěla furt dokola, měla to na nějakým CDčku vypálený s dalšíma jako super holčičíma peckama. Takže jsem to jako mladší brat poslouchal docela někdy tak nedobrovolně trošku. Ale teďka je to přátelé přání, které vybírá, tuším, Denisa. Píše nám přímo na studiový e-mail studio@freeradio.cz. Prosím o Destiny's Child Survivor, je to pro Honzu. Děkuji, Denisa. Takže Honzíčku, Honzo, Jendo, Jeníku, tato petarda, petelice, to se nedá ani říct jinak, Survivor putuje právě pro tebe od Denisy. Vy ostatní na 107 FM užívejte Freebox a pokud vás napadne další pecka, tak vybírejte, diktujte, volejte, pište a užívejte.

0: Freebox na Free Radio.
1: Deoro, přátelé, Deoro za námi, Michael můj BN, teď už v 17 hodin a 21 minut skočíme šipku k další zpátečce. Tady je potřeba to zdůraznit, že dneska máte tak jako chuť a náladu na starší věcičky. Což jakoby vůbec nevadí, protože ve Freeboxu jsme připraveni na jakoukoliv muziku, nebo teda aspoň takhle, nechci říct zase na jakoukoliv muziku, na tu muziku, která se týká našeho hudebního stylu, samozřejmě na Free Radio. A teďka už k tomu dalšímu vzkazu. Zdravím Free Radio, prosím o zahrání Pond Replay od Rihany. Je to pro Honzu Ludvíka, zdravíme z Rokycan, díky. Tak já bych rád pozdravil celý Rokycany a posíláme vaši oblíbenou muziku.

0: Aktuální skladba s názvem Careful, spolupráce DOD, tady Daniel O'Donnell a k tomu taky naprosto úžasná zpěvačka a vokalistka Izzy Bizu. Máme minutku a půl před půl šestou, před námi jsou připravené informace z brněnské dopravy, podíváme se na silnice i dálnice a k tomu taky připravujeme informace o počasí. Další hity, Eiffel 65, Bestiale. Jako další poletí do éteru Carly Rae Jepsen, Beach House. A k tomu novinka BB Rexa, David Guetta a jejich spolupráce Sad Girls. Příjemný poslech a pohodové odpoledne přeje Free Radio, teď už ale rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Komplikace očekávejte. Na Brněnsku před nájezdem na hlavní tah na Svitavy do Lisic blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Místo je průjezdné pouze s opatrností. Na Brněnsku v újezdu u Brna v Nádražní ulici tady se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. Na Brněnsku na příjezdu do Neslovic směrem z Ivančic tady stojí porouchané nákladní auto, projíždějte velmi opatrně. A teď intenzita provozu. Máme tady velké komplikace. Dálnice D1 příjezd od Prahy na Brno. Očekávejte zdržení zhruba od Ostopovic až po křížení s dálnicí D2. Příjezd po dálnici D2 směrem od Bratislavy na Brno, opět kolona zdržení okolo 5 až 8 minut a další kolony očekávejte na jihu Brna. Je tam kratší kolona na Vídeňské ulici v okolí Poříčí a Mendlova náměstí, silnější provoz, taky Hladíkova a Zvonařka, na kolišti klasicky ztráta minimálně 5 minutek a další kolonu očekávejte na Kněnické a taky na Žarošické. Tolik informace k aktuální situaci. Doufám, že se dorazíte v pořádku do svého cíle. Pokud máte další informace o situaci v dopravě, využijte dopravní linku Free Radia a nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno aktuálně hlásí teploty okolo 28 stupňů Celsia, 20 stupňů očekáváme kolem 9. večerní, no a potom už to bude prudce dolů. Noční teploty celkem nízko, pouze okolo 13 stupňů Celsia. Informace pro Brno a Jižní Moravu. Zítra během dne očekáváme opět slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti na polojasno, teplotní maxima 27 až 30, no a zítřejší noční teploty opět mezi 12 a 13.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov tento pátek a sobotu. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud? Vše se dozvíte už v pátek a sobotu na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně.
1: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
0: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

Necelá minutka schází do 6:45. Takhle krásně se tady vyhráváme na Free Radio. Free Box. Bomba, Alibi, Ella Henderson, Rodimental společně, speciálka pro Lokiho, samozřejmě s tímhle krásným pozdravem, protože to je úžasná skladba. Freebox pokračuje. Já už jsem tady ve studiu Free Radio netrpělivě nahlídl do další objednávky, do dalšího vzkazu, taková jako kdyby tajná obálka, tak jsem to otevřel, že jo, protože jsem byl zvědavý, kdo píše, a píše Verunka. Luke, zdarec, palec, mohl bys nás malinko rozveselit? Máme vyčerpané baterky a potřebujeme malinko probrat. Šlo by zahrát nějakou veselou petardu, ať nás pobavíš a ať se malinko nakopneme. Díky moc, hrajete.

0: parády 107 Frička. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. Hrajeme podle tebe Freebox.
0: Tak, novinky máme za sebou, dámy a pánové, šupknupky zpátky do Freeboxu, songy na přání pokračují, 2 minutky po 6:45, posloucháte Freebox s Lukinem, středeční odpoledne, Free Radio 107 FM stále s vámi. Tohle je pecka, která napadla mě, a je to teda pro Veronku a pro všechny kamarádky a kolegyně do práce, aby jsme holkám trošku dobili baterky a vykouzlili úsměv na tváři. Krásné odpoledne!

doufám, veru, že se to povedlo, že mají holky široké úsměvy na tváři a také, že máte o špetku energie víc než před touhle skladbou. Pharrell Williams, Happy Remix. No a teďka další vzkaz. Milan napsal: Luke,

0: tam Panjabiho, zdraví Milan. Milane, jdeme na věc. Krásné odpoledne.
1: Hrajeme podle tebe Freebox. Zpátečka Frinádia. Zpátečka Frička. 2003. 2003.
2: Ladies and gentlemen. Put your hands together

0: největší porce hitů na psání je tady Freebox a Free Radio, pondělí, úterý, středa i čtvrtek vždy mezi 17. a 20. hodinou večerní. Pojďme se podívat na ty další petardy, které poletí do éteru. Ve Freeboxu máte možnost vybírat podle sebe, zasáhnout do vysílání tak, jak byste si představovali a vybrat si skladbu, která ten den potěší vás. Nebo třeba někoho druhého, někoho blízkého, někoho z práce a tak dále. Mám tady takový případ a k tomu ještě jedna výborná skladba, takže za okamžik posílám do éteru. No a předtím, než řeknu, který to je vzkaz, nebo předtím, než přečtu vzkaz, který máme na řadě, tak jsou tady ještě připravené ukázky dalších hitů. Pitbull a Jason Derulo. Za okamžik novinka Privacy. Jirka píše, zdar Luky, doprava dneska celkem v pohodě, D1 blázinec, každý den to už na ně hlásit nemusíš, myslím, že lidi už budou vědět. Díkec za zahrání, hoď mi tam prosím tě Bum Bum Pow od Black Eyed Peas. Tak Jirkovi za volant a všem fíčkařům na cesty. A teď je tady právě ten delší vzkaz, ten, který jsem tady chystal a tak nějak jsem to už očima četl. Zdarec Lukine, mohl bys tam pro všechny zahrát Knight Ridera? Moc bych si to přál slyšet, kdysi dávno se mi to hrál, mám před sebou ještě asi hodinku v autě. Zdravím celý Brno, tebe, kolegy z Fríčka, kluky od nás z firmy a taky moji lásku, která mě někdy pěkně vyčerpává, ale pak to zase napraví. Editko, mám tě rád. Díky moc, Robin. Robine, tak jako tady není jako vůbec nad čím váhat. Knight Rider úplně pro všechny! Ať se práší za kočárem, přátelé na silnicích, buďte opatrní, laďte Free Radio 107 FM. Za půl hodinky další informace ohledně dopravy, D1, D2, centrum Brna a tak dále a tak dále. Teď ale krátce před 18. hodinou, skok zpátky do Freeboxu. Knight Rider, Black Eyed Peas a nebo taky Pitbull na Free Radio. Krásné odpoledne, užívejte!
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio 107 FM. Derulo.

0: Muzikala, muzika. 6 minutek po 6 za námi. Night Rider, krásná vzpomínka. Já jsem ten seriál jako dítě hrozně miloval, takže věřím tomu, že i většina fíčkařů si vzpomněla a zaspomínala na starý dobrý časy a na starý dobrý televizní seriály. Teď ale novější hity a novější muzika chystám pro vás. Summer is Magic, kouzelné léto, podání Christian Marky, taky Soloja. Připravený tady taky Enrique Iglesias, napsala Míša. Lukášku, mohli byste na Free Radio zahrát něco od Enriqueho Iglesiase? Je to pro mě a vám pro lepší den a lepší náladu. Míša, Míšo, děkuju. Enrique, za okamžik. A teď ještě telefonáty, telefonní linka volná. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
1: Zdárdej, Pavel.
0: Pavlík, Pavlíku, prosím tě, 7 minutek po 18. Ahoj.
1: Zdár, kamaráde.
0: Kde seš tak dlouho? Já jsem to čekal hnedka po páté a jako dneska ne.
1: Já mám dneska úplně rozlítaný den. Já to odjíždím na dovolenou, tak to jsou takový poslední záchvěvy.
0: Máš to rozlítaný docela. Já ti rozumím. Mám. Co je, prosím tě, největší stres před dovolenou?
1: Tak aby jsi měl všechno a hlavně plno peněz, tyhle.
0: Aby jsi měl všechno a plno peněz. Hele, tak to už na tu poslední chvilku před dovolenou, to nevím, jak ovlivnit. Ale co třeba jakoby nezapomnět něco nejdůležitějšího? Co je pro tebe věc, kterou absolutně nesmíš zapomenout, nebo bez které bys jako neodjel?
1: Můj polštářek na spaní.
0: Tvoj jak to řekl hezky? Můj polštářek na spaní.
1: Ne, bez toho já nejedu, kámo. Ne.
0: Mohl jsi říct cokoliv, třeba šnorchl, plavky, pas.
1: Na to kašlu, to si můžu koupit.
0: Ale můj polštář, to jsem nečekal, to je nádherná, přirozená ne, lidská
1: vím,
0: odpověď.
1: Ne, kolik mě je, ale já prostě, hele, bez něho neusnu.
0: Můj polštář se na spaní.
1: Na 14 let, ne.
0: Pavle, a takhle zeptám se ti někdy, znáš takovou tu studenou skvrnu na polštáři v noci, když máš trošku třeba pootevřená ústa?
1: Jo.
0: Tam vznikne taková vlhká skvrnka a pak musíš otáčet.
1: Když jsem se třeba spotil.
0: Taky se to stává, ano, taky to studí za chvilku. A pak jako co, pak otáčíš?
1: Jo, otočím.
0: Já taky točím.
1: Jo, to já točím. Já točím všechno, co jde točit.
0: Přes léto, tak občas zatočím, protože... Teď důležitá informace, než nám odletíš, než zmizíš na Dovču, vybíráš další pecku na Free Radio, já vůbec nevím, jakou máš dneska myšlenku, na co máme chuť, takže pojďme k věci. Co to bude za song?
1: Dneska bych si dal Timbaland.
0: Timbalanda, fakt jo, kamaráde, to jsme nějaký čas nehráli, pojďme do toho zabrousit.
1: No.
0: Kterou máš rád? Give it to me, if I ever meet again, scream the way I are, hands in the air, apologize, tady mám dokonce. Takže Scream, je to jasný, slyšeli jsme to všichni. Kerry Hilson, Timbaland, Scream, muzika připravená, pro koho zahraješ? Děkujeme.
1: Já ani nevím.
0: No tak ale, tady jako běží čas, já bych jako nerad nalíhal na tebe, ale pojďme to jo, trošku jako popohnat. My jsme dávno... Celou dobu se to vysílá živě, Pavle. Všichni slyšeli o tvým polštářku, úplně všichni.
1: To jsi neupozornil, to je podpásovka.
0: Neupozornil a je to podpásovka, ano, přiznávám se v celém znění.
1: Ježišmarja, počkej, tak dobře, tak věnování, no, tak já nevím, tak mě, tobě, to je jasný, no, a ano, a dáme, zahrajeme to pro lidi, co mají takový podobný upomínkový předmět jako já, bez čeho prostě neodjedou.
0: Tak, díky za nápad, posílám ti muziku, šťastnou cestu, měj se krásně a brzy se ozvi, ahoj.
1: Jasně, nazdár.
2: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Lučenzo.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox a Free Radio, čili songy na přání pro všechny fríčkaře i nefríčkaře, když náhodou třeba naladíte 107 FM a uslyšíte tuhle výzvu, klidně volejte 790 107 107, no a textová podoba, jak vždycky říkám, do naší aplikace můžete psát, anebo taky můžete využívat sociální sítě, nebo studiový e-mail studio@freeradio.cz. Tak, já se musím podívat na další objednávky, v aplikaci se nám to nějak hemží, máme tady pozdravy od koho? Michal, výborně, zdarec Lukášku, zdraví tě Michal Bajkeros, prosím tě, dneska to vidím na Master Blaster Tone Nation, Make a Change, je to pro tebe, také pro mě a pro všechny policejní hlídky, děkuji. Master Blaster Make a Change pro policejní hlídky, proč ne, samozřejmě muzika už se připravuje, já jsem rád, že Michal vybírá tuhle tu petardu, je to totiž pecka, kterou jsme taky měli v hitparádě. Takže aktuálně tedy Master Blaster Tone Nation na vaše přáníčko v rámci Freeboxu.

Ladíte Free Radio 107 FM, tohle byl hudební výběr od Michala. Michale, děkujeme za skladbu Make a Change, tady Master Blaster a taky Tone Nation. 6:30, připravená je doprava a počasí a k tomu i další hity. Chystám radio.

0: Krásné odpoledne vám všem, přeje Free Radio 107 FM. Lukin zdraví od mikrofonu, Freebox za okamžik pokračuje, teď ale informace z dopravy.
1: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Teď už aktuální zprávy z brněnské dopravy. Frýčko vás zdraví a přeje vám šťastnou cestu. Začínáme na křižovatce ulic Svatoplukova a Rokitova. Je tady hlášená havárie osobního auta s dodávkou, počítejte s omezením. Na Brněnsku před nájezdem na hlavní tah na Svitavy od Lisic blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Místo je průjezdné s opatrností. Další komplikace hlášené nemáme. Podíváme se na další informace ohledně hustoty provozu. Tak intenzita provozu pomaličku klesá. Zmizely kolony na jihu Brna, Jihlavská průjezdná bez komplikací, Poříčí, Hladíkova, Zvonařka, všechno v klidu, Hršpická také bez kolony, kratší kolona ještě před Poříčím na Vídeňské ulici, směrem do centra, ale vypadá to, že tam ztratíte maximálně 3 až 4 minutky. Žarošická ulice, a ta nás ještě potrápí dneska chviličku na odpoledne, nebo dneska během odpoledne až na večer, i teď tam vidím kolony, které jsou minimálně na 5 minutek, takže Žarošická ulice, Vinohrady, tady ještě trpělivost, no a koukám, že na Kněžínské ulici kolona zmizela a další kolony už v Brně hlášeny v tuhle hodinu nemáme. A vidím tady ještě D2, tady se to pořád posouvá opravdu jakoby opravdu pomalu. Takže D2, příjezd do Brna, klasika ve směru od Bratislavy, je tam kolona od kruháče z Krlic až po nájezd na dálnici D1. Takže tady prosím vás pevné nervy, teď už by to z dopravy mohlo být všechno. Pokud máte doplňující informace nebo nové informace, využijte naši aplikaci anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v Brně aktuálně mezi 27 a 28, večer kolem 8 hodiny už 21 stupňů Celsia, západ slunce dneska 20 hodina 16 minutka, no a potom už budou teploty rychle dolů. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat dnes okolo 13 stupňů Celsia. Zítra během dne dopoledne slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti až na polojasno, teplotní maxima mezi 27 až 30 a zítřejší noční teploty pouze okolo 12. Teď už zpátky do Freeboxu, tohle je Steve Aoki a jeho pecka Radio. Užívejte Freebox 18.34.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.

Avicii, Robbie Williams, The Days. Já si dělám ve studiu Free Radia jeden velký zelený háček, protože to bylo další dnešní přání. Monička napsala do studia Free Radia: ahoj Luky, prosím o zahrání této skladby Avicii a Robbie Williams, The Days. Je to hlavně pro mě, mám nějaké smutné období a potřebuju přijít na jiné myšlenky. Díky za písničku, vím, že máš rád taky Avicii, tak si ji vychutáme spolu. Je to i pro vás na fríčko. Ahoj. Takže to bylo přáníčko od Monči. Monču, zdravíme a doufám, že písnička pomohla ke zvednutí nálady. Teď ještě Jaroslav. Zdarec Luke, můžeš vyhrabat zpátečku In The Music. Chtěl bych to poslat svýmu bratrancovi, se kterým jsme na to hrozně pařili. Taky pro mou ženu Evu a taky pro tvůj tým a pro všechny fríčkaře i fríčkařky. Díkec za song, ať to hraje Jaroslav. Jaro, já ti moc krát děkuju. Mně se líbí, jak lidi říkají tvůj tým. Prosím vás, to jako není můj tým. To jako já jsem jeden ze členů celého toho týmu Free Radia. Ale je to krásné, že zdravíte i moje drahocené kolegy. Já zdravím všechny kolegy i kolegyně a posílám Deep Swing In The Music. To jsou vzpomínky. I got the love in the music. Takže muzika, la muzika! Na 107 FM právě teď Freebox s Lukinem, k tomu Deep Swing In The Music, nebo taky Macarena a Mario Biskin. A když už léto, tak Vati Big Ali. Jste kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Free Radio 107 FM a to je dobře. Od mikrofonu zdraví Lukin, pokračuje středeční Freebox, před námi Vati B, Big Ali, Mario Biskin a nebo Deep Swing. Free Radio, Free Radio, Free Radio 107.

Krásné odpoledne, lomeno podvečer, ze studia Free Radia zdraví Lukin, pokračuje Freebox, to byl Vati Big Ali a jeho Vati Big Ali je samozřejmě 6,5 minutky po 7. další muzika. Aben a James za okamžik s novinkou, která se jmenuje Paradise. Jenom připomenu, že i pro tento song můžete hlasovat do hitparády 107. Freečka. Stačí kliknout na freeradio.cz, tak jako vždycky, freeradio.cz/top107 a hlasovat pro svoje oblíbence. No a Paradise právě aktuálně v hitparádě. Hned po novince dáme další zpátečkový megahit a bude to Michael. Mám tady žádost, Luke, prosím tě, mohl bys tam dát něco od Michaela Jacksona? To je muzika, která mě vždycky zvedne náladu. Chtěl bych to zahrát tobě do práce, ségře na chaloupku, jo takhle, tobě do práce, ségře na chaloupku a všem, co tam jsou s ní. Jo, takhle to je ten vzkaz. Takže zdravíme ségru a celou partičku na chaloupku a já moc krát děkuju za další výběr, je to výběr od Davida. Davide, tobě moc krát díky za to, že tě napadla věc jako Michael Jackson. Výběr nechal na mě David, tak já jsem si říkal, měli jsme tady minulý týden Billie Jean, měli jsme tady taky Black or White a nějakou chvilku jsme nehráli History. Tak tento týden teda v rámci Freeboxu zpátečková petarda, History a za okamžik Michael Jackson. Díky za muziku, kterou vybíráte. No a teď ještě rychlá zpráva z dopravy. Mám tady nepříjemnou novinku. Na trase z Brna na Svitavy, je to za odbočkou na Kuřim, havaroval motorkář. Počítejte s omezením dopravy. Jezděte v klidu, jezděte opatrně, no a po cestě nejlépe ladit Free Radio. Free Radio. Hudební novinky.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, ladíte Freebox a Free Radio, pohodový podvečer všem na 107, taky všem do naší aplikace, no a zkrátka všem, kdo si dneska Freebox pustili. Taky gratulace k svátku, svátek dneska slaví Klára, takže Klárám, Klárkám, všechno nejlepší, holky, užijte si to. Za 10 minut si dáme náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek, no a do té doby samozřejmě i další vaše oblíbené hity. BB Rexa a Faithless s novinkou New Religion před námi, no a hned na to navážeme další objednávkou. Mám tady přáníčko od Sony. Sonja napsala: Zdarec Luke, prosím tě, nějakej hardwell nebo něco tvrdšího. Potřebovali bychom trošku víc přitlačit na pilu. Díky moc, jste super. Zdravím a zase příště ahoj. Tak já děkuji za tuhle objednávku. Soni, díky moc. Podíváme se potom, co tady bude BB Rexa a Faithless na něco tvrdšího. Hardwell, pravda? Nějaký čas tady nebyl, zkusíme oprášit nějakou EDM pecku od pana Hardwella. A teď ještě k tomu telefonáty, linka volná. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo?
2: Ahoj.
1: Já jsem špatně rozuměl, kdo?
2: Ahoj, tady Marťas.
1: Marťas, výborně, teďka už je to lepší. Marťas, já tě zdravím, ahoj, jak se máme?
2: Teď dobrý, tak jedu sotva ze zápasu. Konečně domů na pivíčko, relax, bazének, takže pohoda.
1: Pivo, relax, bazének. To jsou krásné představy. Ono, když tohle slyším v tom studiu, víš, a nemám tady ani pivo, ani relax, ani bazén, tak ti maličko závidím, ale já to zase po 20. po Freeboxu hnedka poběžím někam napravit. Teď prosím tě, měli jsme tady objednávku na pana Hardwella, Hardwell bude až později. Zeptám se, prosím, tebe, jakou muziku dneska vybíráš, co by se zdal?
2: Když jsme u toho pivička, já bych dal aspoň cítím vůni lesa.
1: Když jsme u toho pivička, cítím vůni lesa. Dobře?
2: Pivo není, je tam borovička, ale to je jedno, to je detail.
1: Je to pravda. Jdeme teda na borovičku. Je to vlastně podtitul této skladby Cítím vůni lesa alias Borovička. Kam to poletí, kam zahrajeme?
2: Tak, nechám zahrát hlavně pro kríčkaře, pro ty všechny, co si myslí, že jsou fotbalisti simulanti. A tady toto. Já jsem třeba dneska, upřímně řeknu, já jsem se rád díval nějaký na takhle palec na noze, mě to zvítal, jak jsem si to nechal rozřiznout a valil jsem na zápas. Bolest, nebolest, tím se nesmí nechat neštyků a musí se bojovat.
1: Čověče, hustej příběh. A co palec, dobrý?
2: Asi jo, zatím neupadl. Dáte párový orgán, tak je to v pohodě.
1: Máš druhej, je to pravda. Hele, chtěl jsem říct, držím palce, ale to teďka by jako nebylo úplně vhodný.
2: Jako mám ještě tři, tak jako dobrý, jako nevadí.
1: Hele, každopádně brzké uzdravení, díky moc za to, jak jsi vysvětlil tu soudržnost toho týmu, to je opravdu důležité. Líbilo se mi to v tvém podání a teď už písnička, kterou jsi objednával. Posílám to tam, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, zdarec, zdarec.

0: Ruky o vtípech.
1: Včera jsem se ve městě tak vožral, že jsem si po cestě domů musel vzít taxíka. No a dneska tu káru půjdu někomu vrátit.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Jedeme dál. Freebox na 107 FM právě teď oživila petarda Last Day of Summer, spolupráce KTB a Jack Jones z Velké Británie. Máme 9 minutek po půl osmé a před námi Fisher, takže z Velké Británie skok do Austrálie. Je tady pozdrav, který posílá Marek. Marek napsal: zdar Luku, pro tebe a pro mě zahraj Fishera Rain, ať to trošku rozjedeme. Díky, zdravím celý Fríčko, Mara. Takže nejenom Markovi, ale taky všem, co jste byli součástí dnešního vysílání, moc krát děkuju za výběr a teď si pojďme užít další pecku na přání. Freebox.

0: Box na Free Radio.
1: Songy na přání, Free Radio 107 FM, pohodička u Fríčka a právě teď volná telefonní linka. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Ahoj, Lukáš, to je Werner.
1: Tomáš na lince, výborně. Tomíku, hezký večer i tobě. Mám tady prostor ve Freeboxu pro volající. Nedáš si třeba písničku nějakou?
2: Dáš si
1: písničku, perfektní. Tak, já to jdu připravit. O jaký song se jedná? Co si pustíme?
2: Byla by to Borovička od Emily a Justice.
1: Borovička, já cítím voní lesa, jsme hráli zhruba před půl hodinkou, možná před 40 minutkama, bohužel vypálený rybníček. Tak jinou petardu?
2: Tak třeba něco od Avicii.
1: Avicii, dobře, toho jsme dneska sice taky měli, ale můžeme dát úplně jinou skladbu. Byl tady Avicii a Robbie Williams, The Days, a máš oblíbenou od Avicii, že bychom zkusili? Tvůj tip
2: nějaký? Mám, ty naposled hrál Wake Me Up.
1: Mám, kdy naposledy hrálo Wake Me Up. Dobře, Wake Me Up od Avicii naposledy hrálo 11. To znamená, pokud se nepletu, tak bylo to včera.
2: Tak si to dáme dneska.
1: Paráda, bylo to v jednu v noci, takže to jsme v Freeboxu neměli. Avicii, Wake Me Up, muzika připravená. Tome, komu hraješ?
2: Tak dneska bych to zahrál pro Patrika Nekíka, pro tebe a pro zbrojováky.
1: Posílám to tam. Díky za výběr a měj se krásně, Tome. Ahoj.
2: Díky, Lukáš.

0: Box na Free Radio.
1: Songy na přání a hity na vaše přání. Takže hity na přání, songy na přání, bomby na přání, je to úplně jedno, jak tomu říkáme, každopádně plníme přání. Já koukám, hodiny jako na kostele, musíme se trošku pospíšit, aby jsme ten závěr stihli, jako vždycky ukázky muziky a poslední objednávky, které poletí právě teď do éteru. Linka volná, kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Čau, přeji krásný podvečer všem.
1: Nazdar, Kájo, výběr muziky právě teď podle tebe. Co si pustíme a komu to posíláš?
2: Takže dáme si Davida Gettu, Alphaville a Evo Max, Forever Young.
1: Je to připraveno? Celá ta sestavička už se těší na to, až poletí do éteru. Jenom, Kájo, pošli ještě věnování, pro koho dneska posíláš tuhle skladbu.
2: Takže já to pošlu tobě, sobě a všem, kteří mají naladěno.
1: Já ti poděkuju. Slyším ozvěnu, takže kanál v práci?
2: Ano, ano, pracuji, no.
1: Tak ať to utíká a my ti posíláme další hit z Free Radia. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, měj si pěkně, ahoj.
1: Hodiny jako na kostele, 19.55, jdeme do finále dnešního Freeboxu. Takže na závěr, David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young.

0: Ještě před koncem Freeboxu taky Robin Schulz a Barbs Better Times. A na přelomu 20. trošku kvapíček, dáme si jeden z nejslavnějších mashupů z roku 2004 Prodigy versus Enya. Smack up do Orinoco Flow. Mějte se úžasně, mějte se krásně, užívejte léto, laďte Free Radio. A kdybyste se dneska chystali někam na louku, koukat na to, jak budou padat ty Perseidy, tak si užijte tu krásnou romantickou chvilku se svým miláčkem.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, umej do pičku jeden. To je život.
0: Užijte si Perseidy, užívejte Free Radio. Lukáš Bartl opět zítra po 17. hodině s dalším Freeboxem. Do té doby užívejte poslech. Čau.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Sei etero, non fatti i tuoi che io mi faccio i fatti.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.